0: přes jak je taky vím, se pásení na to. To musím se teď popat.
1: Přijďte, bez pásení to v Australii po kilku dní až zda. Stačí, nohy.
2: Czyli już pójdziemy na halę daleko od domów, tak? Od wioski.